treba vám vyššie od hostinga. Global Host. Web hosting. Reseller hosting, SSL certifikáty, virtuálni privátni servery, dedicírani servery, registrácia doména. Iza svega stojí Vlastity Data Center u Bosny i Hercegoviny. Global Host, uvijek uz vás!